největší rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

To není konec, protože na závěr vám zahraje mladá ambiciozní skupina Kabati písničku pro nejnáročnějšího posluchača. Láďa má velkou hlavu. Chlapci, pojďme, bude připravena.

největší rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.